0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude.
0: Je relax. Relax Rádio.
2: Dva. No, sa.

0: Relax Radio
1: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. srpna.
0: 7. srpna 1899 se v Praze narodil herec, zpěvák i režisér Oldřich Nový. Přesně 40 let po něm přišel na svět jeho kolega Bronislav Poloček. V roce 1958 spatřil světlo světa v Anglii zpěvák Bruce Dickinson z kapely Iron Maiden. O 2 roky mladší je jedna z členek ženského tria Bananarama Jackie O'Sullivan a herec David Duchovny.
2: Mulder?
0: Známý hlavně jako agent Mulder ze seriálu Akta X. Roku 1975 se v Jižní Africe narodila herečka Charlize Theron. Znát jí můžeme z filmu Ian Flux, North Country nebo Monster. Za tento film dostala prestižního Oscara. Roku 1498 dorazil Krištof Kolumbus se svojí výpravou na dovolenou do Karibiku. Nejznámější špionka všech dob, Mata Hari, spatřila světlo světa v roku 1876. O 12 let později byly patentovány otáčivé dveře.

atletice. V 87. měl u soudu v LA velké problémy Ozzy Osbourne. Žalovali ho rodiče teenagera, který si podle jejich názoru vzal život po poslechu nahrávky Suicide Solution. Ozzy byl nakonec osvobozen. Roku 2002 postihly naši republiku nejničivější záplavy v novodobých dějinách. Postiženo bylo 753 obcí, o život přišlo 17 lidí a škody přesáhly 70 miliard korun. Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Tak tedy, good morning, 6 hodin, 1,5 minuty je pátek 7. srpna.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno a příjemných letních 28 stupňů Celsia. Co se týká množství srážek, 0 mm. Tak jedině, že bychom objednali něco z nebe

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozornění posíláme na dálnici D8, 18. kilometr směrem na Teplice. U Nové Vsi je odstavená dodávka. Pozor na to.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Kruček po kručku, step by step, míříme k víkendu, pátek 7. srpna, uprostřed prázdnin, čeká nás krásné počasí, doufám, že krásné pro nás, někdo chce déšť, někdo chce sluníčko, někomu stačí 25 jako mě a jinému je 35 málo, tak uvidíme, jaký bude víkend, Schody z nebe, Tereza Kendlová a New Kids on the Block, to může být pozvánka do klubu Rádia Relax, dnes i zítra start v 21 hodin.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Někdo má nejradši pátek, protože už je před námi víkend, někdo sobotu, že se skoro nic nemusí a neděle pak ten start nového týdne před námi není až tak oblíbený nedělní večer. Ale je to na vás, na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, který den v týdnu je váš nej, práce vám jde pěkně od ruky, na co sáhnete, to se podaří zkrátka, ve kterém dní v týdnu se vám daří nejlíp?
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: Máme 6 hodin a 31 minut.
1: Relax Radio. Počasí.
0: No a taky máme sluníčko a to by mělo vydržet po celý dnešní den. Meteorologové předpovídají pro pátek jasno nebo polejasno, odpoledne 28 stupňů Celsia. Každý je mladý natolik, nakolik se cítí. Za chvilku, činasky.
1: Prázdniny s relaxem.

Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 2001, když se takhle vezmete, že naspíváte, jsem mladý, mám se dobře a je mám 25 a o 25 let později mám 50 a zpíváte, jsem mladý, mám se dobře, zkrátka na věku nezáleží. Pojďme se podívat, co je před námi o víkendu. Tak například 9. srpna, Mezinárodní den původních obyvatel světa, takže žádní přistěhovalci. A nebo taky je Den milovníků knih, po které sáhnete, to už je na vás, ale v neděli bychom si měli víc číst. Co 8. srpna zítra? Zítra pozdravujte vaši kočku, Micinu, Mezinárodní den koček, to je zítra. Taky je globální noc spaní pod hvězdami a tomu napomáhá i počasí, protože pršet by nemělo. Mělo by být krásně, možná trošku studenější noc, ale na globální noc spaní pod hvězdami ideální oslava. No a pak je taky zajímavý den, já ho mám tady jenom napsaný anglicky, International Female Orgasm Day, zítra.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: belong together.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plnej skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Basta.
1: A Basta Fiddly Marquez. Marquez, německá skupina, jezdila tak dlouho do Španělska, až začali zpívat španělsky a možná tam mají i nějaké své stabilní pódium. Pojďme, přátelé, tak se volně překládá Vayamos, compañeros. Pojďme, přátelé, užít si pátek 7. srpna. Vayamos, compañeros.
2: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
3: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: 7. srpna je 7:00.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
0: Relax Radio.
1: Relax Radio.
0: Počasí, časí.
3: Dnes bude jasno nebo polejasno. Krásný den, 28 stupňů Celsia. A k tomu si dáme teď po 7. hodině romantický smyčce opět a Radeček.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tahle ta písnička existuje v podstatě pár dnů. Marek Ztracený nahrál single Oboj si mý boty, nebo Oboj si mé boty, s pozvánkou na dnešní koncert. Tahle ta písnička vznikla jako přímá pozvánka na koncert na Letenské pláni, který bude dnes, 7. srpna. Složili pár dnů zpátky v noci a hned ráno vyrazil do studia, natočil, nahrál a říká, pokud půjdete na koncert, tak naučte její text. A k té písni ještě říká Marek Ztracený, Oboj si mé boty je písnička o tom, jak snadné je druhé soudit, aniž bychom znali jejich příběh, a připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima, nebo si obrazně řečeno obout jeho boty. Takže zdravíme Marka Ztraceného. Marek, pozdrav pro nás.
1: Posluchači Rádia Relax, zdravím, Marek Ztracený.
0: A dneska večer. Prázdniny s relaxem.

Tak tohle to byly ty správné valící se kameny Rolling Stones na relaxu 7 hodin, 17 minut. Přejeme dobré ráno a na zdraví. Na zdraví, ale teď je asi ještě brzy. Dnes je totiž Mezinárodní den piva. Jeden takový zajímavý dotaz máme na Facebooku Rádia Relax. Mezinárodní den piva se slaví od roku 2007, vyhlásili ho ale v Kalifornii, ve Spojených státech amerických, pro celý svět. Od roku 2007, každý první pátek v srpnu, to máme právě dnes. Kdo pije nejvíc piva na světě? Češi. Česká republika je na prvním místě na světě v roční spotřebě piva na osobu. Průměrný obyvatel vypije zhruba 130 až 150 litrů piva za rok, to je nějakých téměř 300 piv, 300 půl litrů. Takže my jsme na vrcholu tohoto žebříčku na prvním místě. Na předních příčkách jsou taky Rakousko, Německo, Rumunsko a nebo Polsko. Češi!

0: 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Fabra Simply Red na rádiu Relax. Já se dívám do světa, jaké bude dnes počasí například v Brazílii, v Rio de Janeiro, protože máme tady jednu písničku, která bude za chvilku a jmenuje se Brazil. Tak v Rio de Janeiro bude podobné počasí jako u nás, teď tam mají 24 stupňů Celsia a bude 29. 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Z Brazílie zpátky do Čech. V Brazílii dnes 29, v Čechách 28. Máme očekávat podle meteorologů jasno nebo polojasno, nejvyšší odpolední teplota 28 stupňů Celsia, předpokládané množství srážek 0 mm. A tohle je ta slibovaná písnička, která se jmenuje Brazil. Pokud tam míříte, pozdravujte v Brazílii.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Pojďme se podívat do minulosti 7. srpna. V roce 1877 Královské Vinohrady byly přejmenovány na Žižkov. Od roku 1877 známe Žižkov a o pár let později mezi Mostem a Litvínovem jezdí tramvaj a právě 7. srpna 1901 byl zahájen mezi Mostem a Litvínovem provoz úzkorozchodné elektrické tramvaje. Ale víc už napoví kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 7. srpna.
1: 7. srpna 1899 se v Praze narodil herec, zpěvák i režisér Oldřich Nový. Přesně 40 let po něm přišel na svět jeho kolega Bronislav Poloček. V roce 1958 spatřil světlo světa v Anglii zpěvák Bruce Dickinson z kapely Iron Maiden. O dva roky mladší je jedna z členek ženského tria Bananarama Jackie O'Sullivan a herec David Duchovny.
3: Mulder?
1: Známý hlavně jako agent Mulder ze seriálu Akta X. Roku 1975 se v Jižní Africe narodila herečka Charlize Theron. Znát jí můžeme z filmu Ian Flax, North Country nebo Monster. Za tento film dostala prestižního Oscara. Roku 1498 dorazil Krištof Kolumbus se svojí výpravou na dovolenou do Karibiku. Nejznámější špionka všech dob, Mata Hari, spatřila světlo světa v roku 1876. O 12 let později byly patentovány otáčivé dveře.

0: Mistrovství světa v atletice. V 87. měl u soudu v LA velké problémy Ozzy Osbourne. Žalovali ho rodiče teenagera, který si podle jejich názoru vzal život po poslechu nahrávky Suicide Solution. Ozzy byl nakonec osvobozen. Roku 2002 postihly naši republiku nejničivější záplavy v novodobých dějinách. Postiženo bylo 753 obcí, o život přišlo 17 lidí a škody přesáhly 70 miliard korun. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax.
0: Relax Radio.

0: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
1: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Každý už tam bude.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Mezinárodní den piva je dnes 7. srpna 7:47. Pojďme na sociální sítě Rádia Relax, Facebook Relax Radio. Tady je dotaz, kolik zvládnete za den, za víkend, třeba za týden, za měsíc, za rok. Tady píše Míla. Od pondělí do čtvrtka dám 25 kousků. Pátek až neděle 30, jenom sezóna grilování a sezení venku. A pak zima. To mám 30 až 40 týdně a za rok to radši ani nechci vidět. Tak nevím, jestli jste to stihli spočítat, ale mám pocit, že Míla pije i za mě.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v Rakovníku. V Rakovníku na křižovatce ulic Jamka Havlíčkova Vysoká srazilo osobní auto chodce, na místo vyrazila záchranka. Další dopravní nehoda se právě teď vyšetřuje v Berouně, v ulici Koně Pruská, kde se srazila dvě osobní auta.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8 hodin bude přesně za minutu.
1: Kladno upraví kruhový objezd na Cikánce a víkend bude horký a slunečný. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Do části Kladna, zvané Korea, pojede autobus. Zavedení nové linky umožní úpravy kruhového objezdu na Cikánce. Práce začnou do konce letních prázdnin. Vyžádají si minimální omezení provozu. Výsledkem bude kromě zmíněné nové autobusové linky i zlepšení dopravní situace pro auta. Louny mají nové stanoviště polopodzemních kontejnerů. Mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Je v Platanové ulici. Přináší vyšší kapacitu i přijatelnější řešení veřejného prostoru. Naše město má takových míst už 12 a k tomu 4 stanoviště podzemních kontejnerů. Ve všech případech ale platí, že odpad má být odkládán výhradně do kontejnerů, nikdy ne mimo ně. Jedině tak lze udržet stanoviště čistá, bezpečná a příjemná pro všechny.
1: Odkládání odpadu mimo nádoby je zakládáním černé skládky.
3: Pokud máte větší množství odpadů, které se do kontejneru nevejde, například kartony od nové velké televize nebo nového nábytku, neváhejte využít sběrného dvora, který je otevřen každý den v týdnu a najdete ho v Rybalkově ulici.
1: Při jízdě na pedalboardu je potřeba používat bezpečnostní popruh. Ti, kteří ho nemají, při pádu do vody riskují, že jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Téma otevřela úterní událost na jezeře Most. Při bouřce tam jeden pedalboardista zemřel, po druhém policisté dál pátrají. Dnešní koncert Marka Ztraceného na Letné navštíví 70 tisíc lidí. Dopravní podnik proto vypraví mimořádnou tramvajovou linku. Ztracený bude prvním českým hudebníkem vystupujícím na letenské pláni. Předtím se tu v roce 96 představil Michael Jackson, o 7 let později skupina The Rolling Stones. Moře u Majorky má 33 stupňů, padl tak španělský rekord. Na pobřeží jsou díky tomu výrazněji teplejší noci. Kvůli vyšší vlhkosti se přidává i silnější pocit dusna.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši 0-1. Soupeř přitom od 71. minuty hrál v deseti. Zabral ale Jablonec, který v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazil RFS Riga 2-0. Severočiši se tím výrazně přiblížili postupu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Vrací se slunečné dny, až do neděle s námi bude jasno až polojasno. Dnešní maxima 25 až 28, na Moravě i 30 stupňů. V sobotu 26 až 29, v neděli 30 až 33 stupňů Celsia. Stropy pak odstartujeme i nový pracovní týden.
0: A o funky v této hodině se postará už za chvilku Bruno Mars.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jedete na Prahu po D7 a blížíte se ke sjezdu na Středokluky, zhruba 5. kilometr D7 před Prahou, zbystřete, je tady porouchané nákladní auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Já myslím, že zpěvačka Emma Drobná to trefila úplně 100%. Dnes, v pátek 7. srpna, bude nejkrásněji vo vlnách.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Káčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sanend sí tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zpěvačka Helsy do toho umí pořádně šlápnout. To byly její kytary. 8 hodin 25 minut. Pokud se chystáte někam na cesty, linka řidičů Rádia Relax je tady pro vás. Číslo 606 736 736. Dneska jízda autem je naprostá samozřejmost. V rodině je třeba i několik automobilů, ale když se podíváme do nedávné minulosti, nedávné, co se týká historie lidstva a země, tak první automobil byl vynalezen v roce 1885. To, když si to sečtete, tak to zase až tak strašně dávno není. Byl to německý inženýr Karl Benz, který vymyslel auto, ale to auto tehdy mělo 3 kola, železný ocelový rám a patentoval si ho hned z kraje roku 1886. No a o pár let později, zhruba tak o pár let později, 1909, se chopili tohoto vynálezu 4 ženy, Alice Ramseyová a 3 přítelkyně, jako první ženy v 7. srpna dokončili jízdu autem napříč USA. Ta jízda tehdy v tom tehdejším autě v roce 1909, to asi vypadalo úplně jinak, tak trvala 59 dnů, myslím si, že klimatizace tam vůbec nebyla, vyrazili z města New Yorku do San Francisca v Kalifornii a zvládli to 7. srpna 1909 byl cíl. Takže ženy za volantem jsou vlastně od prvopočátku, kdy ta auta vůbec jezdila.
1: Prázdniny s relaxem.

Lada má dnes svátek. No a také je zdravíme jednoho zpěváka, který se narodil v Sýrii a dětství prožil v Damašku v České republice. V Česku žil až od 6 let a to je Samer Issa. Samer Issa slaví dnes 41. narozeniny. Blahopřejeme, gratulujeme. Ještě pojďme vzpomenout, že v roce 2004, 22 let zpátky, se účastnil prvního ročníku soutěže Česko hledá superstar a tam se účastnil a dobře se i umístil. Skončil nakonec na bedně na 3. místě. Samer Issa, všechno nejlepší, ať mu to zpívá.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: man. And I wanna go home.
1: David připravuje zprávy 7. srpna. 8.49, přesný čas a přesně teď Spaceman, vesmírný muž, připomíná jeden datum, jednu událost 7. srpna 1961, když kosmonaut German Titov byl prvním člověkem ve vesmíru, který strávil v kosmu víc než jeden den. Tenhle ten Spaceman letěl kolem Země 25,5 hodiny, takže víc než jeden den, a obletěl Zemi celkem 17krát.
2: Relax Radio. Léto s relaxem.
3: S relaxem.

0: hry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Lounech pozoru Kumenského náměstí mezi silnicemi Navalých a Osvoboditelů je dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut a tahle ta nehoda teď tu silnici uzavřela. Na místě je policie.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin, 1 minuta.
1: Kladno bude mít psí útulek a Dolní tok Berounky vodáky potěší. Více ve zprávách, zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladno pokračuje v přípravách nového útulku. Kromě psů bude sloužit i kočkám. Magistrát má vytipovaných několik vhodných lokalit. Zvažuje se i možnost odkoupení stávajícího útulku Bouchalka. Finální rozhodnutí nechce vedení města za každou cenu uspěchat. Pejsci se zatím umisťují do útulku Anidev. Za berounskou cyklovyš se dá zaplatit lítačkou. Pokud máte navíc zakoupené čtvrté tarifní pásmo pražské integrované dopravy, je služba na 24 hodin zdarma. Kolo je k tomu po celou dobu hlídáno kamerami. Uložit se tu dají i doplňky jako bagáž, dětské sedačky nebo přilby. Dodáme, že berounská cyklovyš je u vlakového nádraží. Donald Trump je mezi Čechy stejně neoblíbený jako Vladimír Putin a Kim Jong-un. Dobře na tom není ani slovenský premiér Fico. Nejvíc sympatií naopak v tuzemsku sklízí ukrajinský prezident Zelenský. Uvádí to průzkum agentury Ipsos pro server Moravec.cz. Česká národní banka podle guvernéra Aleše Michla nechá úrokovou sazbu na stávající úrovni.
3: Dvoutýdenní reposazba, ta naše hlavní sazba, tak zůstává na 3,75%. Inflace se od ledna 2024 pohybuje poblíž 2% cíle. Podle nové prognózy sekce měnové se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně mírně zvýší.
1: Centrální banka navíc zhoršila výhled ekonomiky. HDP prý letos vzroste o 2,2% místo dříve odhadovaných 2,5%. Vodáci mohou vyrazit na Dolní tok Berounky. Má 13 cm nad limit splavnosti. Na horním toku této řeky je ale situace špatná. Od dno se drhne i na Sázavě nebo na Vltavě od vyššího brodu. Slušnou plavbu tak kromě Dolního toku Berounky nabízí už jen Ohře Otloun.
2: Sport.
1: Brněnská zbrojovka po postupu do první ligy ještě neprohrála. Spartu porazila 3-1, z Plzní remizovala 1-1. Nováček první fotbalové ligy se dnes pokusí neporazitelnost udržet i v zápase s Libercem. Utkání na jihu Moravy začíná dnes v 7 večer.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Pátek zůstane slunečný, jasno nebo polojasno a 25 až 28 stupňů. Málo mraků čekáme i o víkendu. V sobotu 26 až 29, v neděli 30 až 33 stupňů Celsia. V pondělí se ještě mírně oteplí.
0: A než přidám mikrofon Alešovi, popřeju vám hezký den a budeme se těšit určitě v klubu Rádia Relax na shledání od 21 hodin právě s touhletou písničkou. Kavárna má o prázdninách dovču, prázdniny, takže my hrajeme od 21 hodin do půlnoci 90 a od půlnoci klubovky.
2: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský.

0: co nejpříjemnější páteční dopoledne s datem 7. srpna. Jako každé dopoledne má i to páteční takovou specifiku v tom, že vám představujeme muziku, která se objevuje nebo objevila v Relaxádě a buď v ní uspěla, a nebo ne. Každopádně se můžete podívat na www.radio-relax.cz, kde tuhle skladbu bohužel X and the Hatchman Loser nenajdete. To jenom proto, že jeden čas byla nasazená jako novinka, ale nějak jako jste jí nedali tolik hlasů, aby se dostala do té základní desítky. Nevadí. Hlas můžete dát i těm ostatním, jak jsem říkal, www.radio-relax.cz a najdete na sekci Relaxáda a tam ohodnotíte skladby, jak by se vám líbily, protože příští středu bude další vydání a to se rozhoduje podle vašich hlasů.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

Posunuli jsme se v čase za nějakých 7 minut, tady bude 9:30. Původně jsem tenhle ten, máme teda za sebou 90, to je jasný, ale to jste asi poznali, Culture Beat, Mr. Bane. Pokud čas od času vyrazíte na nějakou tu 90 party, tak tahle ta skladba tam určitě nemůže chybět. Původně jsem chtěl tenhle ten vstup začít, co určitě ženy nevědí, ženy tedy, které jezdí autem, ženy řidičky a tak dále. Pak jsem si ale uvědomil, dneska jsem se na to byl podívat, že to vlastně nevím ani já. Jako v podstatě je to takový překvapení, který člověk asi normálně přelídne. Taky si nejsem úplně jistý, jestli to je u všech aut, ale narazil jsem na jednu takovou věc, je to taková otázečka, proč mají téměř všechna auta takovou tu malou šipku u symbolu čerpací stanice, jo, na té přístrojové desce. Jo, píše se tady, že řidiči to objevují často až po letech, což je zrovna můj případ. Šipka totiž ukazuje, pozor, to je vychytávka, na které straně auta je víčko nádrže. Je to velmi praktický třeba při řízení půjčeného nebo třeba když máte služební auto a tak dále. Takže asi tak, každý den je člověk o něco chytřejší.

0: od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak to byl Sean Baker a VIP a teď 4 minuty po půl desáté se pojďme podívat na dálnice. Začneme na D8 na 20. kilometru a na trase Praha směr státní hranice, to znamená Německo. Stojí tam porouchané vozidlo, je to nákladák, stojí sice na krajnici, nicméně lehce zasahuje do pravého jízdního pruhu, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. Mrkneme se i na Pražský okruh na 28. kilometru ve směru na Ruzyň, to znamená na D7 se stala dopravní nehoda, měla by se odklízet zhruba do 11. hodiny, jsou to dvě havarovaná auta, nákladňák a osobák, takže to bude asi něco většího. No a jedno upozornění na víkend, asi nemoc příjemný. Tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu se o víkendu úplně uzavřou, budou od soboty 8. srpna až do neděle 9. srpna se tam provádět, nebo se tam bude provádět pravidelná údržba a servis technologií. Zároveň s tím taky dobrá zpráva, opraví se výtluky na okruhu u křížení z dálnice D5. No zaplať pánbu za ty dary. Jinak řidiči se budou muset obrátit na objížďku přes ulici k Barandovu a jižní spojku. Přeju vám na víkend hodně trpělivosti.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

10:15, tohle byl Sebastian a Toulavá. Tahle ta muzika se mi docela hodí, protože občas se mi stává v mém životě, že jsem taky takový jako toulavej, ale teď, abych to vysvětlil, byl

jsem kdysi dávno na brigádě u jedné kurýrní služby a všimnul jsem si a všímám si toho do dneška, že některé domy mají dvě různý čísla na fasádě. Jo? A teď si říkáte, jakého čísla se vlastně jako držet. Proč tam vůbec jsou dvě? Pro jaký účel a tak dále. Tak jsem si to našel, proč některé domy můžou mít dvě různá čísla a teď to budete vidět úplně stejně jako já. To první je číslo popisné. To prý označuje samotnou budovu a přiděluje se postupně podle toho, jak domy v dané části obce nebo města vznikají. Proto třeba může stát vedle sebe dům 15 a hned vedle třeba 248. Nezáleží na jejich poloze, ale na době, kdy byly zapsaný. To druhý číslo, to je číslo orientační, to pomáhá s orientací v ulici. Přiděluje se podle pořadí domů v konkrétní ulici, obvykle jsou to lehká čísla na jedné straně a sudá zase na té druhé. Tak pokud jste to až doteďka nevěděli, tak teď už to víte.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Páteční dopoledne má právě teď po dobu 10. hodiny.
1: Připravuje se stavba obchvatu Nučic a obilovin bude dost. David Latovský přeje hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Obchvat Nučic by mohl být v roce 2030. Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace. 6-kilometrový úsek povede jižně od obce a kompletně mine zástavbu. Bude navíc velmi důležitý při budování berounského železničního tunelu. Využije se jako spojka pro přepravu strojů a odvoz zeminy. Do centra Slaného se víc stromů zatím nevejde, vysvětlí starosta Martin Hrabánek.
3: Jejich další výsadbu omezují inženýrské sítě pod zemí. Pomoci by mohly stromy v květináčích, znamená to ale významné omezení jejich životnosti a velikosti a také výrazné navýšení nákladů na zalévání. Radnice proto raději vyjednává s majiteli podzemní infrastruktury o možnostech řešení této situace.
1: Letošní sklizeň může být nejnižší za 14 let, takové jsou aktuální odhady. Méně bude téměř všech obilovin, řepky dokonce téměř o pětinu. Nedostatek obilovin ale díky zásobám z loňska nehrozí. O návštěvu Česka mají dál největší zájem Němci. Od dubna do června jich k nám přijelo 650 tisíc. Následují Slováci a Poláci. Největší zájem je tradičně o 4 hvězdičkové hotely. Hladina přehrady Vír na Žársku je oproti běžnému letnímu stavu nižší o 8 metrů, oproti jaru dokonce o 11 metrů. Z vody tak už vystoupaly i kamenné obruby kdysi zatopené cesty. Nádrž je i tak zatím schopná dál přidávat vodu do řeky Svratky i do vodáren.
2: Sport.
1: České volejbalistky úvodní přípravný zápas před mistrovstvím Evropy zvládly. Rumunky porazily 3-0. Do samotného šampionátu pak naše děvčata vstoupí v pátek 21. srpna.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Před námi jsou slunečné dny, dnes z 25 až 28 stupni, zítra 26 až 29, v neděli opět tropy 30 až 33. Vysoké teploty nás čekají i v pondělí, kdy počítejme s 31 až 34 stupně Celsia.
0: Čeká nás horký víkend, přátelé, kdybyste náhodou narazili na nějakou tu lásku, tak pozor, tady je poznávací znamení. Jinak samozřejmě nabídka muziky na čas mezi 10. a 11. To jsou Mandraže, ona se smála. Snad vám při pátku udělají radost.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.
6: We were

Další bojovnice o to, aby se dostala ze 4 novinek do základního pořadí Relaxády, to znamená do toho 10 místného, které už trošičku jakože symbolizuje, že ta skladba se opravdu líbí a že jak si postupuje u vás. Victoria Monet, Reach Out, pokud byste chtěli tuhle tu skladbu. Pro mě je taková trošičku jako nuda, ale pokud byste ji chtěli posunout z těch novinek do toho základního 10 místného pořadí, tak stačí, když najedete na www.radio-relax.cz, tam rozkliknete sekci Hitparáda nebo Relaxáda, abych byl úplně přesný. Dáte jí hlas a uvidíte příští středu, jak se jí bude dařit. Já vám za chvilinku prozradím, proč se v pátek, konkrétně dopoledne, daleko častěji usmíváme na cizí lidi. Je to fakt.

Tohle je ta správná muzika pro všechny, kteří jsou třeba single a vypadá to, že budou single i třeba o tomto víkendu, i když, jak se to říká, nikdy nevíte, koho potkáte. Výzkumy totiž ukazují, že očekávání toho volného víkendu, toho, co je před námi, jak si zlepšuje náladu. To znamená, lidi bývají takový jako vstřícnější, jsou trpělivější. Neříkám, že to platí 100%, ale jako má to tak být. A hlavně, a teď jsme u toho, častěji prý navazují krátké přátelské interakce. To znamená, že se můžete dát klidně do hovoru s kýmkoliv, třeba s úsměvem u pokladny v obchodě, což teda jako je docela občas problém, anebo třeba tím, že někoho pozdravíte ve výtahu. Mám s tím svoji zkušenost dneska, fakt se mi to stalo. Byl jsem si dopoledne koupit sváču a stál jsem tam a vybíral jsem si, byl tam sladký pečivo. Já mám rád sladký, tak jsem si chtěl koupit něco. A teď jsem tam tak stál, a teď jsem se koukal, jestli tedle nebo tedle. Vedle mě stála nějaká paní a kouká na mě a říká: "Taky jste takový nerozhodný, že jo?" Já říkám: "No tak jako nevím, neskoušel jsem tohle ještě vůbec nic." Tak mi doporučila, fakt je ten, a pak jsme se dali do debaty a ještě jako jsme se bavili o tom, jestli si to rád s kafem anebo s kakaem. Já mám rád i kakao, dobře. A takže takhle. S kafem jsem si to dal teďka v práci, ale protože jsem si koupil dvě ty buchty, tak si jí doma dám i s kakaem a pak budu doufat, že tu paní třeba ještě někdy potkám a že jí třeba řeknu, že měla pravdu. Každopádně úsměv, ten v podstatě může začít cokoliv. Dopolední rá.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Na Rolexu před chvilinkou Kate Ryan a teď jedna pozvánka na vrch. Ta pozvánka bude na sobotu, myslím si, že je to úplně ideální výlet. Můžete vyrazit na bitvu Budyně v sobotu 8. srpna od 10 do 18 hodin. Areál je asi jasný, areál hradu Budyně nad Ohří. 14. ročník nabídne hned dvě bitvy a bohatý doprovodný program, to znamená živá hudba, dobové tance, ukázky řemesel, středověká kuchyně a chybět nebude ani tržiště.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Za minutku bude 10:45, tohle byly činasky, jak se dotáhli jsme to do pátku, to znamená dožili jsme toho dnešního dne, čeká nás relativně příjemný víkend a mě napadlo, že bych se tak jako podíval, když už jsme se dožili toho pátku, jak jsme na tom s délkou života jako takového, muži se průměrně dožívají u nás v České republice, jo, teď si to můžete srovnat spolu s vámi, muži 77,5 roku, takový je průměrný věk, tedy délka očekávaného života, u žen, tam je to zvláštní, je to o pár let víc, 83,2 desetiny roku, když bych byl teda hodně přesný. Celkový průměr, to znamená muži, ženy, dožíváme se celkem v pohodě 80 let. Jinak pro srovnání, v roce 1990, tak ta doba dožití byla u mužů o 10 let kratší a u žen o 8 let kratší. Mimochodem, jako kuriozita bych ještě uvedl, že nejvyšší naději dožití v Česku mají dlouhodobě obyvatelé Prahy. Zase si řeknete, no jo, ty Pražáci. Nejnižší v Ústeckém kraji.
1: Relax. Relax Radio.

0: Ale sympatická muzika to byl George Michael v čase, který ukazuje, že za pár minut tady máme 11. dopolední. Před chvilinkou jsme se začali bavit o průměrné době života a já vám v podstatě asi po celé, až teď na to není čas, vysvětlím, kdy máme střední věk, kdy máme rané stáří, kdy máme pubertu, kdy máme mladou dospělost a tak dále. Budete si pak podle svého věku moci zařadit, kam vlastně patříte.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Pátek 7. srpna má právě teď podobu 11. hodiny dopolední.
1: Středočeský kraj dává zelenou elektrobusům a v Praze skončí výluka klíčové tramvajové trati. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj nakoupí další elektrobusy. Do 5 let vyjedou na Mělnicku, Slánsku nebo v okolí Neveklova. Do té doby se musí připravit potřebná infrastruktura, dobíjecí stanice v areálech dopravců a na konečných zastávkách. ŽTS dokončuje revitalizaci první části prostoru pod hradbami v Nádražní ulici. 700 metrů dlouhý úsek se dočkal nového osvětlení i opravených chodníků. Došlo i na úpravu zeleně. Novou podobu získaly také samotné hradby. Práce navíc budou pokračovat. Druhá etapa se zaměří na území pod pivovarem. Kraje letos od státu nedostanou na opravy silnic druhých a třetích tříd ani korunu. Ministerstvo dopravy prý nemá peníze. Přednost dostanou investice do dálnic, silnic prvních tříd a železnice. Tramvaje se na národní třídu vrátí v úterý, skončí tak přerušení provozu klíčového úseku směrem na újezd. Do svých pravidelných tras se vrátí 12 linek, zároveň odstartuje výluka mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Potrvá do konce srpna. Přesný astronomický střed Evropy najdeme v Kouřimi nedaleko Kolína. Na místním náměstí jej připomíná památník. Pokračuje kurátor místního muzea Michal Vevera.
3: Astronomický střed Evropy je samozřejmě velmi významným bodem pro astronomy jako takové. My asi ten jeho význam úplně, co by obyčejní lidé nedokážeme docenit, ale ten astronomický střed je bodem, ze kterého se vlastně určuje středoevropské časové pásmo a také sluneční čas.
1: Dá se tu proto určit pravé astronomické poledne.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši 0-1. Soupeř přitom od 71. minuty hrál v deseti. Zabral ale Jablonec, který v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazil RFS Riga 2-0. Severočeši se tím výrazně přiblížili postupu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Slunce s námi zůstane až do večera, teploty k tomu vystoupají na 25 až 28 stupňů. Prakticky bez mraků bude i celý víkend. Sobotní maxima 26 až 29, nedělní 30 až 33. Stropy odstartujeme i nový pracovní týden.
0: No a za chvilinku odstartujeme taky novou hodinu. Já bych doporučoval možná lehkou dopolední kávu. Hudebně ji pro vás připravila Sabrina Carpenter. Espresso. Tak si to vychutnejte hoďku před obědem.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

Celé dopoledne, to páteční obzvlášť, vám přibližujeme novinky, které se objevily nebo objeví v Relaxádě, to znamená v hitparádě Relax Rádia. Tam můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Tohle byla Meduza s Chaledem a muzika skoro příznačná. Jmenuje se Víkend a záleží jenom na vás, až se v Relaxádě objeví. To zjistíte velmi jednoduše, když se podíváte právě na stránky. Musíte teda rozkliknout ještě sekci Relaxáda, to je dost důležitý. Tak ji můžete klidně posunout. Uvidíme. Jinak co se týče dalších informací, tak za chvíli už se podíváme na to členění věku. To je docela důležitý, jestli jste puberťáci, nebo střední věk, nebo už aspirujete na stáří, nebo ten zralej věk. To už uvidíme. Dopolední rád.

0: Je přesně 4:12, posloucháte Radio Relax a pokud si tak jako občas pro sebe říkáte, do jaké věkové kategorie se mám vlastně zařadit, tak já vám s tím teďka trošičku pomůžu. Našel jsem tady takovou zajímavou přehlednou tabulku, když bych to vzal jako hodně rychle, ty první roky jsou takový nezajímavý. Do jednoho roku jste novorozenec, kojenec, do 3 let batole, do 6 let předškolní věk, do 15 školní věk, 15 až 18 let, tam už to přichází, dorost a v závorce tady mám puberta neboli adolescence. Což je pravda. Od 18 do... Tady mám dvě možnosti. Od 18 do 44 let je to prý mladý dospělý věk. To znamená, do 25 se to počítá jako mladá dospělost a od 25 do 44 let je to dospělost. Takhle nějak se to bere. Střední věk. Pozor, 45 až... Hezky to posouvají až 59 let, takže pokud jste někde v tomhle rozmezí, tak můžete v klidu říkat, že jste už v tom středním věku, to je v pohodě. 60 až 74 je označováno jako velmi zajímavě, jako rané stáří, to jsem nikdy jako neslyšel takhle. Od 75 až do 89 jako vlastní stáří a od 90 nahoru už je to vlastně dlouhověkost. A teď jsem narazil ještě na jedno označení s takovou jako by lehkou nadsázkou. 20 let, myslíte si, že můžete změnit svět? 40 let? Měníte hlavně pneumatiky a taky pojištění. 60 let začnete si vážit klidného večera víc než té divoké párty. A 80 let. Nejdůležitější je, aby všechno fungovalo. Kolena, brýle i třeba dálkový ovladač.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za minutku bude 11:30, i přestože je dneska pátek a leckde už to pracovní tempo je lehce mírné, tak nezapomeňte, že na dálnicích se i dnes můžou objevovat vozidla údržby, stále se seká tráva, stále se opravují svodidla a tak dále. Můžou vznikat takové ty lokální kolony. Já tady mám jednu aktuálku z okruhu, z pražského, od 23. do 16. kilometru ve směru na D1, ale to už je taková jakoby dopolední klasika, by se dalo říct, se tvoří kolona, která má proměnlivé délky, max bylo 6 kilometrů, já doufám, že teď už je to míň. Jinak počítejte s tím, že zhruba k té 12. hodině by se to alespoň podle dopravních expertů mělo začít trošku rozjíždět. Pozor taky na D8 od 3,5. do 2. kilometru ve směru na Prahu, to znamená těsně před Prahou, taktéž dopravní kolona, počítejte se stavebními pracemi, prostě při pátku hod dojedete později.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: tak trošičku podezřívám Jeleny, že tuhle tu písničku, která se jmenuje Všude zdejší, vydali kvůli tomu, že se v létě chystali a vlastně už se rozjeli a vyjeli na letní turné. Mimochodem slyšel jsem, že ty koncerty jsou fakt jako skvělý. Každopádně myslím si, že skvěle načasovaný, i když to počasí, nevím. Ale to už je věc těch fanoušků Jelenů, já si myslím, že oni na ně rádi vyrazí. Chtěl jsem se bavit ale úplně o něčem jiném. O nákupních košících a hlavně vozících. Narazil jsem na informaci, protože mě vždycky vrtalo hlavou, proč jsou z těch kovových mřížek a ne třeba plastový a tak dále. Tak vysvětlení je takový, že ta mřížková konstrukce není jenom jako levnější. To nevím, no dobře, ale vozík je prej díky ní i lehčí, to jsem jako říkal, oproti plastům dobrý a lépe se ovládá. Taky bych jako úplně nesouhlasil, když tomu máte tři šmaťhavý kolečka, tak to není úplně ideální, ale souhlasím s tím, že déšť, když to pak stojí někde venku, v něm nezůstává stát a co je prej nejdůležitější, ostraha přes něj snadno vidí, co je uvnitř. Tak tyhle ty argumenty bych celkem bral. Možná daleko víc mě zaráží třeba ty košíky, které musíte nechávat před pokladnou, že vlastně si vyložíte, protože dojdete k pokladně, vyložíte si zboží na pás a teď se musíte vracet zpátky metr dva, když za váma stojí už tři lidi, abyste tam dali ten košík. To mi teda přijde naprosto nelogický, ale jako asi to má nějaký svůj důvod, jestli třeba ty lidi ty košíky kradou nebo co, já fakt nevím, ale to mi přijde teda úplně mimo. Ty vozejky, tomu rozumím.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.

10 minut chybí do 12. hodiny, za námi Louis Tomlinson. Mimochodem, předpokládám, že k doktoru asi nechodíte rádi nikdo. Každopádně občas se stává, že tam prostě čekáme víc, nebo spíš díl, než je zdrávo. Pokud máte smysl pro humor, dá se z toho udělat i dobrý vtípek. Mrkněte se na náš rádiový Facebook, je to takový jakože k zasmání před víkendem.

0: Přiblížila se hodinka, na kterou se těšíme celý dopoledne, je to doba oběda 12.
1: Železniční koridory kolem Prahy jsou přetížené a hraje se další kolo první fotbalové ligy. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Cesta vlakem z Prahy do Kolína trvá o 18 minut déle než v roce 2000. Tehdy stačila hodina, dnes je potřeba hodina a 18 minut. Koridor je přetížený. Problémy už ale začínají být i na tratích z hlavního města do Berouna, Benešova nebo do Kralup. Podle středočeského radního pro oblast dopravy Petra Boreckého je potřeba investovat. Bez třetí koleje se na klíčových úsecích už neobejdeme. V berounských školách a školkách pokračují prázdninové opravy. Rušno je například v mateřinkách Sluníčko a Tovární, kde probíhá rekonstrukce kuchyní. Dělníky ale potkáme i v základní škole Jungmanova, kde se opravují dvě učebny. V základce na Wagnerově náměstí budou v novém toalety. Vše se stihne do 1. září. Louny mají nové stanoviště polopodzemních kontejnerů. Mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Je v Platanové ulici. Přináší vyšší kapacitu i přijatelnější řešení veřejného prostoru. Naše město má takových míst už 12 a k tomu 4 stanoviště podzemních kontejnerů. Ve všech případech ale platí, že odpad má být odkládán výhradně do kontejnerů, nikdy ne mimo ně. Jedině tak lze udržet stanoviště čistá, bezpečná a příjemná pro všechny.
1: Odkládání odpadu mimo nádoby je zakládáním černé skládky.
3: Pokud máte větší množství odpadu, které se do kontejneru nevejde, například kartony od nové velké televize nebo nového nábytku, neváhejte využít sběrného dvora, který je otevřen každý den v týdnu a najdete ho v Rybalkově ulici.
1: Zloděje, který v pražském zlatnictví uloupili šperky za 140 tisíc korun, dopadli policisté za pár hodin. Nasedl s nimi do autobusu směřujícího do Brna. Tam už na něj čekali policisté. Kořist měl stále u sebe, musel se s ní ale rozloučit. Skončil ve vazbě.
2: Sport.
1: Dnešním zápasem brněnské Zbrojovky s Libercem odstartuje třetí kolo první fotbalové ligy. Výkop je v 7 večer. Zítra Zlín hostí Bohemians 1905, Teplice plzeňskou Viktorku. Sparta pojede do Boleslavy. Zbylé zápasy se hrají v neděli. Slávy čeká duel s Pardubicemi. Jablonec se zahraje se Slováckem. Hradec Králové změří síly s Ostravou. Artis Brno se Sigmou Olomouc.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera už se nic měnit nebude, slunce a 25 až 28 stupňů, v noci kolem 13. Zítra pro mnohé letní ideál, jasno až polujasno a 26 až 29 stupňů, v neděli téměř bez mraků a 30 až 33. V pondělí se vrátí extrémní horko, čekáme 33 až 37 stupňů Celsia.
0: No a s muzikou se vrátíme o pár let nazpátek, ale zůstaneme v Čechách.
5: Tak to je ten obyčejný svět, obyčejný svět.
0: Tohle je Abraxas a obyčejný svět. Hrát to budeme určitě mezi 12. a 13. Pokud obědváte, přejeme dobrou chuť.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: Nemáte na zítra žádné plány? Měl bych tady pro vás tip Bitva Budyně v sobotu 8. srpna od 10 do 18 hodin areál hradu Budyně nad Ohří. 14. ročník téhleté akce nabídne hned dvě bitvy, ne jednu, ale dvě bitvy a hlavně bohatý doprovodný program. Živá hudba, dobové tance, ukázky řemesel, středověká kuchyně a chybět nebude ani dobové tržiště.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
0: Relax, relax

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. srpna.
0: 7. srpna 1899 se v Praze narodil herec, zpěvák i režisér Oldřich Nový. Přesně 40 let po něm přišel na svět jeho kolega Bronislav Poloček. V roce 1958 spatřil světlo světa v Anglii zpěvák Bruce Dickinson z kapely Iron Maiden. O dva roky mladší je jedna z členek ženského tria Bananarama Jackie O'Sullivan a herec David Duchovny.
2: Mulder?
0: Známý hlavně jako agent Mulder ze seriálu Akta X. Roku 1975 se v Jižní Africe narodila herečka Charlize Theron. Znátý můžeme z filmu Ian Flax, North Country nebo Monster. Za tento film dostala prestižního Oscara. Roku 1498 dorazil Kryštof Kolumbus se svojí výpravou na dovolenou do Karibiku. Nejznámější špionka všech dob, Mata Hari, spatřila světlo světa roku 1876. O 12 let později byly patentovány otáčivé dveře.
1: Kalendáři.

atletice. V 87. měl u soudu v LA velké problémy Ozzy Osbourne. Žalovali ho rodiče teenagera, který si podle jejich názoru vzal život po poslechu nahrávky Suicide Solution. Ozzy byl nakonec osvobozen. Roku 2002 postihly naši republiku nejničivější záplavy v novodobých dějinách. Postiženo bylo 750 obcí, o život přišlo 17 lidí a škody přesáhly 70 miliard korun. Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13 hodin půl minuty k tomu, přesný čas, hezké páteční odpoledne, pojďme na zprávy.
1: Přejklidný pátek, stát nedá kraji peníze na opravy silnic a v pondělí čekáme až 37 stupňů.
2: Relax Radio.
1: Hrozí, že nedokážeme opravovat naši silniční síť tak, jak potřebujeme. To jsou slova středočeského radního pro oblast dopravy Josefa Pátka. Reagoval na fakt, že stát nedá kraji na opravu silnic druhých a třetích tříd ani korunu. Některé plánované projekty se tak podle něj budou muset odložit. Ve středních Čechách je už 29 polpointů, tedy míst, kde se dá kontaktovat policie přes videohovor. Slouží například při podání oznámení o protiprávním jednání nebo trestním činu. Komunikace s policistou je navíc rychlá, diskrétní a bez nutnosti návštěvy služebny. Polpoint byl nedávno zprovozněn v Rudné u Prahy. Další je například ve Slaném nebo ve Stochově. Začala nejrozsáhlejší letošní oprava na české dálniční síti. Pracuje se na 14-kilometrovém úseku D11 mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce do Prahy. Povrch je tu ještě původní z doby otevření dálnice, tedy se začátku 90. let. Dobu oprav se z původních 7 měsíců podařilo zkrátit na 3 měsíce. Česká národní banka podle guvernéra Aleše Michla se rozhodla nechat úrokovou sazbu na stávající úrovni.
3: Dvoutýdenní reposazba, ta naše hlavní sazba, tak zůstává na 3,75%. Inflace se od ledna 2024 pohybuje poblíž 2% cíle. Podle nové prognózy sekce měnové se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně mírně zvýší.
1: Centrální banka ale zhoršila výhled ekonomiky. HDP prý letos vzroste o 2,2% místo dříve odhadovaných 2,5%.
2: Sport.
1: Brněnská zbrojovka po postupu do první ligy ještě neprohrála. Spartu porazila 3-1, z Plzní remizovala 1-1. Nováček první ligy se tak dnes pokusí neporazitelnost udržet i v zápase s Libercem. Zápas na jeho Moravě začíná dnes v 7 večer.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne dál slunečné z 25 až 28 stupni, v noci kolem 13, zítra jasno až polojasno a 26 až 29, v neděli jasno s postupným přibýváním mraků a 30 až 33. Pozor v pondělí, kdy může být až 37 stupňů Celsia.
0: Před námi víkend a ten výlet toho počasí, no, myslím si, že ti, co zvolí, že ho budou trávit někde u vody, tak udělají dobře. Davide, jak jsi na tom ty?
5: No, já je budu následovat a opravdu, kdo může, ať vyrazí k vodě, že?
0: My vyrazíme i za další odpolední muzikou Clean Bandit, Refere i 7S. Už za chvilku na relaxu.

0: Eteru Rádia Relax, krátce po 13. hodině. Máme pátek a třeba někdo se chystá s přáteli vyrazit třeba někam na nějakou společnou party. Tak jenom pozor v tomhle horku na alkohol. Alkohol totiž rozšiřuje cévy a zvyšuje tvorbu moči, takže organismus ztrácí více tekutin. V kombinaci s horkým počasím proto může rychleji dojít k dehydrataci i poklesu krevního tlaku, což představuje větší zátěž pro srdce, zejména u lidí s kardiovaskulárním onemocněním. Tak na to během tady těch letních prázdnin, které jsou opravdu hodně tropické, tak na to myslete a dávejte na sebe pozor.
1: Prázdniny s Relaxem.

Relax Radio. Dopravní servis. Linka řidičů, Rádia Relax je 606-736-736. Máme tady dopravní upozornění, pozor si dejte na D6C, 26. kilometr na trase Praha-Karlovy Vary, je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo, aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak s tím počítejte a zvolněte.

0: Dibem. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Později už tam budem?
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Pátek 7. srpna jsme na startu víkendu a jak si ho užít plnými doušky, tohle radí špičkový manažeři, tak abyste si udělali co nejlepší pohodový víkend a abyste nabrali co nejvíce síly a byli v dalším týdnu co nejvíce produktivní. Tak radou číslo jedna je, abyste vypli mobilní telefony, abyste vůbec nebrali mobily a neodpovídejte v sobotu ani v neděli na žádné e-maily. Tohle úplně odložte. Užívejte si opravdu volno, zůstaňte doma třeba a plánujte jen krátké výlety, na to pozor. Když totiž naplánujete výlet, který bude složitější, už vás to trošku bude stresovat, abyste všechno stíhali a tak dále. A co udělat teď, když jste ještě v práci? Při pátku se rozlučte pěkně s kolegy, uklidte si svůj kancelář nebo vaše jiné pracoviště, dokončete ty nejnaléhavější úkoly a vytvořte si jakýsi plán na ten další týden, až se vrátíte zase v pondělí opět do práce. Tohle, když zvládnete, tak ten víkend se vám podaří na jedničku s hvězdičkou a vy v dalším týdnu budete hodně produktivní. Radí manažeři.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

John Newman, Love Me Again. Poznáte na první pohled, jestli se k sobě dva lidé hodí. Někdy stačí pár vteřin a člověk si řekne, jo, hele, tyhle dva se k sobě hodí. A jindy se podíváte na pár a říkáte si, jak se tyhle dva mohli dát vůbec dohromady. Jenže zajímavé je, že to, co vidíme zvenku, může být úplně jinak než realita. Jeden pár se pořád směje a působí dokonale, má krásné fotky na sociálních sítích a tak dále. A doma se ale hádá kvůli každé hlouposti. Jiní vypadají jako dva úplně odlišní lidé, ale dohromady. Jen to zkrátka funguje fantasticky. Takže dneska nás ve Fresh Timeu zajímá otázka, poznáte už na první pohled, že se dva lidé k sobě hodí, nebo je to podle vás nesmysl? A třeba jste někdy viděli pár, u kterého jste si říkali, co, ti dva? To nikdy nemůže fungovat. A oni, ejhle, jsou spolu třeba přes už 20 let. Originál Marek Ztracený, další odpolední muzika. Za mě už se Marek Ztracený teďkon připravuje na večerní vyprodaný koncert na Letné. Tak si ho teď zahrajem.

0: kdy hledáme signál.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14. hodina na rádiu Relaxu, připravené další odpolední zprávy.
1: Beroun má nové schody na lávce a děti na kole stále zapomínají na přilbu. Hezký pátek.
2: Relax Radio.
1: Lávka pro pěší v Berouně na Závodí má nové schody. Původní už byly zrezivělé, popraskané a při chůzi se nepříjemně houpaly. Dosloužily po 23 letech. Unikátní zvedací lávka byla uvedena do provozu v roce 2003. Nahradila původní z roku 1972, kterou v srpnu 2002 zničili povodně. Neratovice budou mít mobilní ledové kluziště. Tady je mluvčí města Barbora Walterová.
3: Poslouží jako náhrada zbouraného zimního stadionu. Sloužit bude školám, veřejnému bruslení i hokeji. Do provozu půjde v říjnu. Na léto se pak plocha přikryje plastovým povrchem pro provozování letních, hokejových a dalších míčových her. Jde o dočasné opatření do doby dokončení nového zimního stadionu.
1: Téměř polovina zraněných dětských cyklistů nemívá přilbu. Její použití je přitom u osob mladších 18 let povinné. U koloběžek a elektroběžek jelo bez přilby dokonce 60% zraněných dětí. Nejdůležitější roli hrají rodiče. Právě oni mohou děti naučit tento ochranný prostředek pravidelně používat. Hlavní akcionář Volkswagenu je ve ztrátě. Automobilku vyzval k rychlým opatřením. Chystá se proto mimo jiné rozsáhlé propouštění a omezení výroby. O práci má přijít až 140 tisíc lidí. Součástí koncernu je i Škoda Auto, které se prý připravovaná opatření ale netýkají.
2: Sport.
1: České volejbalistky úvodní přípravný zápas před mistrovstvím Evropy zvládly. Rumunky porazily 3-0. Do samotného šampionátu pak naše děvčata vstoupí v pátek 21. srpna.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí. Pátek
1: dál se slunečnou oblohou a 25 až 28 stupni. V noci se ochladí na příjemných 15 až 12. Zítřek opět bude lákat k vodě. Jasno, polojasno a 26 až 29. V neděli postupné přibývání mraků a 30 až 33. Tropické bude i pondělí s oblačnou až polojasnou oblohou a 33 až 36 stupně Celsia.
0: Davide, je něco, co jsi poslední dobou inzeroval?
6: Radši ne, já nějak jako nepotřebuji nic inzerovat, jako že bych něco prodával,
0: no,
6: nebo že
0: nic
6: bych někoho hledal. Nic nemám,
0: tak
6: nic.
0: Tak ono vlastně ty nenabízim. Se nezbavuješ víc těch starých věcí, ty jsi takovej, jako, že si to šetříš, ale já to mám taky. Já mám třeba šatník plných triček, který už vlastně dávno nenosím. A přítelkyně říká, proč to nevyhodíš? Já říkám, ne, to nechci. Já se to nerad zbavuju.
6: To už jsem šel dál, já už jsem opravdu tohle jako protřídil, jsou na to ty fakt? Červené kontejnery, které to ještě využijí třeba na charitu. A ono potom se to hezky protřídí, opravdu. No. Pak vlastně zjistí, že na sebe nic nemáš. Že?
0: No tak si aspoň dáme inzerát od Krištofů. Česká muzika mezi 14. a 15. na Relaxu. Dneska je páteční odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
7: Relax Radio.

0: 14 hodin 8 minut, k tomu říká se, že když se dva lidé k sobě hodí, je to na nich vidět. A možná na tom něco opravdu je, nejde ale jen o obličej nebo oblečení. Sledujte třeba, jak spolu dva lidé stojí, jestli se přirozeně přibližují, jestli se při rozhovoru naklánějí jeden k druhému, jestli se smějí stejným věcem nebo se vzájemně doplňují. Výzkumy kolem prvního dojmu ukazují, že si člověk, nebo že si o člověku vytváříme velmi rychlý názor, někdy třeba během několika sekund, a zajímavé je, že při hodnocení dvojic lidé často sledují hlavně to, jak se k sobě chovají, ne jestli jsou si třeba podobní, takže nemusíte mít stejný účes s někým, stejný oblečení ani podobný smysl pro módu. Mnohem víc může prozradit třeba to, jestli se navzájem posloucháte, jestli se smějete společně a jestli mezi vámi není nepříjemné napětí. Zkrátka, chemii mezi dvěma lidmi možná poznáme rychleji, než si sami připouštíme. A vy samozřejmě na to dnešní téma reagujete i SMS-kami. Jitka Zloun napsala: podle mě je to vidět hlavně na očích. Když jsou do sebe zamilovaní, tak se na sebe dívají úplně jinak. Jo? S tím souhlasím.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Maestri Tessa, dnes koukám do kalendáře, máme den odpuštění. Mezilidské vztahy jsou velice komplikovaná záležitost, o tom žádná. A o těch partnerských to platí, řekl bych, dvojnásob. A já mám teď tady přehled věcí, které vám, milé dámy, my muži prý nikdy neodpustíme. Čemu se tedy vyvarovat ve vztahu? Tak pojďme na tu tabulku, co muži neodpustí ženám. Na prvním místě, co nedokážeme my chlapi zkousnout, je, když nám řeknete, že nejsme dobří v posteli. Když to třeba s vaším ex bylo mnohem lepší. Na druhém místě, když nás podvedete s naším kamarádem. Třetí místo, když budete zanedbávat svůj zevnějšek. A pak je tady, když nás budete nutit do svatby, protože násilím nezmůžete nikdy nic. A ještě, když zapomenete na naše narozeniny. I když jeden odpuštění, tohle jsou věci, co podle průzkumu muži ženám neodpustí.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme na dálnice, pozor na D1, 140. kilometr ve směru na Brno, je tam dopravní nehoda, najetí osobního auta na předmět na vozovce, tak s tím počítejte. D1 ještě jednou, tentokrát 183. kilometr ve směru na Prahu, takže opačný směr, je tam pro poruchu odstavená dodávka. A ještě komplikace na D8, na příjezdu do Prahy, na 7. kilometru, od 7. kilometru je dlouhá kolona, tak s tím počítejte a pevné nervy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Eva Farná a Boomerang. Mluvil jsem před chvilkou o tom, co muži nikdy neodpustí ženám, ale teď to tak trošku otočíme a řekneme si zase, co ženy neodpustí nám mužům. Na prvním místě, asi tušíte správně, je to nevěra. Některé ženy nevěru odpouštějí, jiné ne. A těch, co ne, těch je opravdu, pánové, hodně, tak na to pozor. Druhé místo, to je chamtivost. Ženy dokážou odpustit mnohé, třeba nepřitažlivý vzhled, nedostatek humoru, krutost charakteru, ale lakomost prý překračuje úplně všechno. Proto lakomí muži zůstávají nejčastěji osamělí a dlouho nemohou najít ženu ani na letmý vztah. No a pak je tu ještě lhostejnost. Pokud má dívka problém, počítá s podporou svého milovaného, bez ohledu na to, jakou moc a peníze má. Každá žena ocení, když se jí nabídne pomoc a útěcha. Pokud pozoruje naprostou lhostejnost, pak jí to bolí až do morku kostí. Tak, pánové, na to myslete a pozor na to.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Citronovníku zavírá aktuální hoďku a je tu právě teď je 15. hodina a je tu i David Latovský.
1: Ve středočeských školách budou pokračovat bezplatné obědy pro potřebné a cestovnímu ruchu v Česku se daří. Doufáme, že se daří i vám a přejeme klidné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Bezplatné obědy pro děti ze sociálně slabších rodin budou ve středočeských školách pokračovat. Kraj přispěje 31 miliony korun. Cílem je kromě zajištění plnohodnotné stravy i zamezení vyčlenění těchto dětí z kolektivu vrstevníků. Dlouholetý projekt bude pokračovat ve 170 školách v regionu. Do centra Slaného se víc stromů zatím nevejde, vysvětlí starosta Martin Hrabánek.
3: Jejich další výsadbu omezují inženýrské sítě pod zemí. Pomoci by mohly stromy v květináčích, znamená to ale významné omezení jejich životnosti a velikosti a také výrazné navýšení nákladů na zalévání. Radnice proto raději vyjednává s majiteli podzemní infrastruktury o možnostech řešení této situace.
1: Vyhrazená parkovací místa na Preisslerově náměstí v Králově dvoře budou sloužit jen zaměstnancům mateřské školy a dětských skupin. Změna začne platit 1. září. Ostatním řidičům budou sloužit místa ve vedlejších ulicích. V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Budovami v okolí nejprve otřásl silný výbuch. Z místa se teď valí silný, hustý černý dým. Plameny hasiči postupně dostávají pod kontrolu. Obyvatelům podle rafinerie nebezpečí nehrozí. Cestovnímu ruchu v Česku se dál daří, doplní ředitel Czech Turismu František Reisemiller.
4: Těší nás, že domácí turisté znovu a stále ve větší míře objevují Česko. Počet zahraničních hostů se pak po několika letech dynamického růstu letos přirozeně stabilizoval. Svou roli mohla sehrát také nejistota spojená s geopolitickým vývojem na Blízkém východě, která možná ovlivnila rozhodování části cestovatelů. Proto se nadále zaměřujeme na bonitní návštěvníky ze vzdálených zemí, kteří u nás zpravidla tráví více času a mají potenciál více cestovat po regionech.
1: Česko navíc dál láká i pořadatele kongresů. Sport. Fotbalovou Spartu zřejmě opustí kapitán Lukáš Hraslín. Má prý nabídky ze Saúdské Arábie. Od pražského klubu už dostal svolení k odchodu.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera slunečno a 25 až 28 stupňů, v noci kolem 13. Zítra, tedy v sobotu, jasno až polojasno a 26 až 29. V neděli bez mraku a 30 až 33. Pondělí přinese oblačno až polojasno a 34 až 37 stupňů Celsia.
0: Jak jsi říkal to počasí, tak jsme si vzpomněli na našeho kolegu Martina, který je na koupališti, tak ho tam zdravíme. On provozuje koupaliště, to víš?
6: To vím, já jsem ho byl navštívit.
0: Ty jsi tam byl, jo, dokonce. Ježišmarja, koupali jste se, ne, že jako spolu, ale jsi se koupal.
6: Už to bylo po sezóně, ale myslím, že tahle ta se mu vydaří.
0: To si myslím taky, já myslím, že to jsou žně teď. A zdravíme i traktoristy. Malotraktorem se projedeme z MiG-21. Za chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

Hezké páteční odpoledne, posloucháte Radio Relax a ve Fresh Timeu jsme mimo jiné řešili, jestli poznáte na první pohled, jestli se k sobě dva lidé hodí. Tak pojďme na další SMSky. Někdy se podle mě dva lidé k sobě hodí právě proto, že jsou každý úplně jiný. Kdyby byli stejní, asi by se za chvíli začali nudit. Podepsaný je Mirek. Další SMSka: s manželem jsme na první pohled vypadali jako úplně nesourodý pár. On pravej pankáč, já učitelka v mateřské školce. Letos máme 30 let od svatby, jen rodiče na něj koukali ze začátku velmi zvláštně, podepsaná Monika. No tak nevím, co bych dělal, až mi třeba v 18 přivede nějakého pankáče, no uvidíme, jak se zachovám. Musím říct, že zajímavou věcí je, že když vidíme pár, často automaticky hledáme nějakou tu podobnost, stejný styl, podobný věk, podobné vystupování, a když ji najednou nenajdeme, tak si najednou říkáme, že se k sobě ta dvojice asi nehodí. Jenže pozor, vztahy nejsou matematika, takže dneska žádné soudy podle vzhledu, žádná matematika, a pojďte si užít páteční nejenom odpoledne, ale i ten nadcházející večer, i celý víkend. A kde třeba na někoho narazit, kde někoho potkat, tady máte od nás tip, kam byste mohli vyrazit.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Za chvilku pohled na české dálnice, taky dáme souboj moderátor versus právař a já jen připomínám, že dnes je 7. srpna, už jsme řešili den odpuštění, to slavíme právě dnes. Co neodpustí nikdy muži ženám a zase naopak, to už jsem prozradil, ale věděli jste, že když někomu odpustíte, nemusí to být jen hezké gesto vůči tomu druhému, ale může se ulevit hlavně vám. Odpuštění totiž podle psychologů souvisí s menším stresem, menším napětím a lepší psychickou pohodou. Tak na to myslete.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Výhry, slevy, zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za chvilku souboj moderátor versus právař, ale ještě info z dálnic, konkrétně z D8. Pozor, si dejte na 6,5 km ve směru na Prahu. Je tam dopravní nehoda střed dvou nákladních vozidel, je to snad zúžení, tak se tam teďkon nějak stojí, řeší to už na místě policie, tak počítejte, že se tam chvilku zdržíte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dneska jdu do souboje moderátor versus brávař s velkým úsměvem, protože jsem si řekl, že dám tenhle ten zvuk, je to zvuk z reálného života. A prostě nás někam přesune.
1: Ono, na to se těším. Honza, pokud jde do toho souboje s velkým úsměvem, tak to většinou je kvůli tomu, že strašně se těší, až toho zprávaře vykoupe, jo? Že prostě to bude úplně potopa a tak dále a tak dále a tak dále. Nevím, jestli v pátek se to úplně hodí, kor, při takhle krásném počasí, tak já doufám, že to tak hrozný snad nebude.
0: Takže jsi připraven, jde mojovat?
1: Jsem připraven.
0: Tak jdem na to. Fight. Tak, Davide.
1: Zlatina Fest. To ano. Je to, o co se tady dneska soutěží, přátelé relaxáci. Proběhne 22. srpna ve sportovním areálu SK Slatina. To už vlastně bude Požních. 22. srpna, myslím si, že opravdu bude Požních, protože vždycky se říkalo, necháme to až Požních, že uděláme to až Požních, prostě teď to nejde, hodně práce. Tak přesně tohle to bude ten datum, kdy si snad už všichni tady oddychneme, i ti, kteří třeba teďka pracují na polích. Sobota 22. srpna už bude taková pohodová i pro tuhle skupinu lidí. Sportovní areál Slatina se nachází nedaleko nad Vltavou a ten místní festák opravdu stojí za to. Těch vystupujících je celá řada, mám to tady napsaný na A4, tak já takhle třeba vezmu.
0: Vyzdvihni něco.
1: Normálně není problém, hele, Kabát, Revival West, jo, Valrock, anebo taky Honza Weber a show 9násobného mistra světa ve footbagu. Nevím, co je footbag, to nevadí, ale možná to je důvod se tam jít podívat. Je to tak. Zjistili, co tohleto slovíčko znamená.
0: Tak a dnes tedy ode mě zvuk z reálného života. Já myslím, že někteří už tenhle zvuk třeba letos slyšeli, někteří ho teprve uslyší. A já si nevím, jestli mám ještě k tomu něco říkat. Je to,
1: no, není potřeba.
0: Je to charakteristický, pronikavý a velmi hlasitý zvuk, ale já ho miluju. Já když tohle slyším, tak mě začíná dovolená nápověda.
1: No.
0: Co by to mohlo být? Tipni si.
1: Já jako nemyslím si, že by to bylo nápověda. Jako, no, možná začíná ti dovolená tak nějaká mítná brána někde v Chorvatsku, jestli to nějak s tím souvisí.
0: No, jsi blízko, tak dáme ten zvuk?
1: No dáme. No tak. Tak to je u té mítné brány, může zajít ten zvuk.
0: Přesně, ano, ano, tohle můžeme slyšet už i na benzínce. A už víme, kde jsme pomalu. Ale je to stejně skvělý zvuk, ne?
1: To určitě. To.
0: Ale podle mě, jako první den, jako ježiš, to je super. I tou cestou, hele, už jsme tady.
1: No, tak třetí.
0: Ale pak třetí den už začínáš, jako ta naštvanost trošku stoupá.
1: To sice ano, šestý den si na to zvykneš a osmý den, když odejdeš pryč, tak máš možná absťák tady z toho zvuku zase, jo, protože přece jenom zvyk je žrazná košele. Patří to k létu, určitě k tomu chorvatskému. Mám odpovídat ještě dál, nebo jako?
0: A mně se hlavně líbí, že vlastně čím větší horko, tím je tohle stvoření, a to můžu už napovědět, že to je stvoření, tak tím jsou aktivnější, jo? Takže vlastně přes poledne, kdy fakt už jako je mega vedro, ty tam jdeš na tu pláž, neseš ty deky, ten slunečník, a tohle slyšíš, ježišmarja. Ale já to miluju, já to prostě miluju. Tak co to je? 6673636, David řekne, že to je.
1: Já už jsem odpověděl, no, já to říct nemůžu.
0: Věřím, jako... No, já ti věřím. Tak počkej, máš tady fanfáru. 2 body pro zprávaře. No a teď je pro někoho z vás 2 volné vstupenky na Slatina Fest. 6673636, volejte nebo pište.
2: Prázdniny s relaxem

0: Vracíme se zpátky do souboje, připomenu dnešní ukázku. David to dal levou zadní, má dva body.
1: Že ti to vytvořilo úsměv ve tváři, teď jsi se zasmál na ten mikrofon.
2: Si někdo může myslet, že jsme tady jenom otevřeli okno, jo? Že jsme vůbec nepustili nějaký ten zvuk, ne, opravdu tohle je zvuk, který pouštíme z počítače, tak.
0: Tak ono je to dlouhý, jako to, ten záznam, takže co píšou naši posluchači, no tak ve světě je to samozřejmě správně, mně se líbí, že píšete i tu letní destinaci, kde tenhle ten zvuk je slyšet, připomíná nám to, samozřejmě tu letní dovolenou, tak asi půjdeme na hlasovky, co ty na to?
2: Ano.
0: Takže jdeme na první hlasovou zprávu.
3: Ahoj, tady Ča, prosím tě, já jsem si vzpomněla Lužičkovou, která říkala, cikády jsou jako krávy, takže to jsou cikády. A ten footback kluci, to jsou takový ten balónek malinký, pískovej, kterým si ty kluci hrajou a házejí si, obou si ho, takový fakt jako veliký jako pingpongový míček, akorát, že je tuší, je v něm myslím, že písek a oni si s nimi dělají takový různý atrakce s tou nožkou, takže to si myslím, že je ten footback. Ale cikády jsou jako krávy, mějte se krásný víkend, ahoj.
0: Ahoj Alčo, ta je vzdělaná,
2: ano,
0: to je
2: Alča.
0: A u téma odpoví prostě pomůže na, podle mě Alča AI to je jako. Alča.
2: Alča, ona reagovala na footback, ano, to je právě jedna z disciplín a ukázek, která bude k vidění na
0: Slatina Fest.
2: Slatina Festu, na který vlastně vám můžeme dát dneska dvě vstupenky. Já jsem se přiznal, že nevím, co to je footback, tak Alča nám to vysvětlila, ale k tomu zvuku určitě si myslím, že snad všechny odpovědi dneska jsou správné. Já tady na to koukám.
0: Jdeme na další
2: hlasovku. Se to dál.
4: Dobrý den, tady je ta Černohorská, já se tipuju na cikády. Díky,
0: naspa. My děkujeme za zavolání. No a do třetice, kdo tam?
5: Ahoj, ahoj, tady Áďa a já si myslím taky, že to jsou cikády, hlavně bych to měla vidět, protože jsem vystudovaná bioložka a taková zajímavost, abyste zase se dozvěděla něco nového, tak cikáda může mít hlasitost až 120 decibelů, takže to už je jako kdyby startovalo vedle vás malé letadlo.
0: To za nás může vzít, ale já ani nestíhám pouštět tu fanfáru, jasně.
2: Tak já jsem zvědavý, co se ještě dneska dozvím tady do konce vysílání.
0: Bioložka se nám dovolala, já to je krásný.
2: Vím, co to je footback, teď teda vím něco o cikádě, to jsem opravdu rád. Takže ty máš takové krásné povolání, by se dalo říct. No a máte teďka v létě asi víc práce, ne, než v zimě, co? Je to teďka asi všechno náročné?
5: No, je to tak, škůdci se mi rozrostly, takže jezdím po Evropě a sbírám data o nich.
2: Dokonce, a kdy jsi byla třeba v který zemi naposledy?
5: Tak naposled jsem byla v Norimberku, takže všem určitě doporučuji krásné město, nádherné kavárny, restaurace a příjemné posezení na hradbách.
2: Dobře, a hlediska toho Chorvatska, který aspoň my všichni máme spojený s těmi cikádami, tak tam jsi byla kdy naposledy?
5: V Chorvatsku jsem byla naposled tak v 7 letech, ale asi na to nikdy nezapomenu, protože jsem tam ochutnala úžasnou zmrzlinu a vždycky se na tomto jako v myšlenkách ráda vracím.
2: No, tak to asi jako většina z nás právě, že je to v podstatě povinnost. Já znám třeba lidi, kteří v Chorvatsku neutratí ani korunu, respektive teďka teda euro. A jako jediný, co si dají, že si zdají zmrzlinu, to je prostě jasný. A že se svezou na tom banánu, jo. To jsou prostě dvě věci, které si nenechají ujít, ale jinak šetřej a opravdu jedí tam ty konzervy a tak dále, ale jako zmrzlinu a jízda na banánu, to si prostě zaplatíme vždycky, že jo, to je jasný.
5: To jsou vždycky jasný tutovky a i my jsme to museli vyzkoušet.
2: No dobře, tak teďka vyzkoušíš teda ten sportovní arena Slatina, kde proběhne Slatina Fest. Bude to 22. srpna. Doufám, že máš volno, že nejsi někde v zahraničí,
5: no,
2: zase.
5: Zrovna právě mám volno, víkendy si nechávám volný, takže to je právě paráda.
2: No tak hlavně, abys tam jako nepracovala, abys tam neskoumala, že jo, něco takhle jako z hlediska té přírody ještě.
5: To je nemoc povolání,
2: je?
5: To zkoumám stále.
2: Pořád, normálně jdeš takhle někam se bavit, třeba na nějaký festival a koukáš kolem sebe a hlídáš tu přírodu, jo?
5: Přesně tak, sleduju stromy a sleduju přírodu, co mi kolem leze, kolem nohou a podobně. Je to prostě, je to už nemocno.
0: Ale vy dva si normálně můžete vytvořit moderátorskou dvojici a vzít to tady za mě, protože já jsem se nedostal vůbec ke slovu. Ale dobrý, jde vám to nádherně. Takže Adelko, my moc krát děkujeme za to, že jsi se nám dovolala, no, za to, že jsi udělala takhle krásný vstup s Davidem. Tak
2: klidně ještě něco řekni, aby jsi neurazil.
5: Já zdravím všechny posluchače, mějte se krásně a hlavně užívejte léta a sluníčka a nezapomeňte se mazat popelovacím krémem.
2: Tak výborně, děkujeme. Honzo, máš tomu ještě něco?
0: Já to shrnu tím, že to není jenom bioložka, ale i moderátorka. Hezký víkend a vydrž nám na telefonu, my ti řekneme, jak ti dáme ty vstupenky. Ahoj.
5: Ahoj.
0: To vypadalo, jak kdybych ji už stáhnul radši. Ahoj, Áďo, ahoj.
6: Honza Ladra. David Latovský. Relax.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Trošku jsme přetáhli, ale já myslím, že při pátku to nevadí. 16.02 právě teď.
1: Králův dvůr má vyrovnané hospodaření a v pondělí opět až 37 stupňů. Klidný začátek víkendu přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Králův dvůr loni hospodařil bez dluhu, příjmy překonaly očekávání. Kromě těch daňových významně pomohly i dotace. Třeba 10 milionů korun na výstavbu nového pavilonu základní školy Počapli. Město navíc bez problémů splatilo i starší dluhové závazky. Technické služby v Rudné u Prahy spustily nový portál Moje vodné a stočné. Zákazníkům nabízí pohodlný přístup k veškerým informacím o dodávkách. Cílem této novinky je vyřízení řady záležitostí online bez nutnosti návštěvy zákaznického centra. Přihlašovací údaje odběratelé najdou na poslední faktuře. Začala demolice vyhořelé budovy v centru Zlína. 100-tunový bagr ji rozebírá pomocí hydraulických nůžek. Příčina mohutného červencového požáru se podle kriminalistů stále zjišťuje. Vyšetřování může trvat i několik měsíců. Dnešní koncert Marka Ztraceného na Letné navštíví 70 tisíc lidí. Dopravní podnik proto zavede speciální tramvajovou linku. Ztracený bude prvním českým hudebníkem, který na Letné vystoupí. Před ním se tu v roce 1996 představil Michael Jackson a o 7 let později skupina The Rolling Stones. Přesný astronomický střed Evropy je v Kouřimi nedaleko Kolína. Na místním náměstí jej připomíná památník, pokračuje kurátor místního muzea Michal Vevera.
3: Astronomický střed Evropy je samozřejmě velmi významným bodem pro astronomy jako takové. My asi ten jeho význam úplně, co by obyčejní lidé nedokážeme docenit, ale ten astronomický střed je bodem, ze kterého se vlastně určuje středoevropské časové pásmo a také sluneční čas.
1: Dá se tu proto určit pravé astronomické poledne.
2: Sport.
1: Brněnská zbrojovka po postupu do první ligy ještě neprohrála. Spartu porazila 3-1, z Plzní remizovala 1-1. Nováček první fotbalové ligy se dnes pokusí neporazitelnost udržet i v zápase s Libercem. Zápas na jeho Moravy začíná v 7 večer.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera slunečno a 25 až 28 stupňů, v noci kolem 13. Zítra tedy v sobotu jasno až polojasno a 26 až 29. V neděli bez mraků a 30 až 33. Pondělí přinese oblačno až polojasno a 34 až 37 stupňů Celsia.
0: No já mám pro vás jednu odpolední dobrou kávu a to není všechno.
5: Posílám tě pusu skrze modrý.
0: A samozřejmě spoustu muziky, tohle jsou Činasky a jejich Pusa. Určitě zahrajeme mezi 16. a 17., když budete poslouchat Relax.
2: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
7: Relax.

Lukas a Steve jako pozvánka do naší relaxády, tedy do hitparády Relax Rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože další vydání závisí jenom a jenom na vás, podle toho, jak budete hlasovat. Mimochodem, tím, že máme před víkendem, tak jsem tady narazil před chvilinkou na takzvaný víkendový zákon posezení. Vypadá to asi takhle. Vy řeknete, zastavím se jenom na jedno. To je totiž věta, která nemá žádnou časovou jednotku.

0: Za 8 minut je půl pátá, je tady pátek, to znamená tak trošičku i čas na tanec. Když se podíváte na www.radio-relax.cz a sjedete úplně dolů, tak tam najdete otvírací doby klubu i kavárny Rádia Relax. Kavárna je aktuálně zavřená, protože tam je Dovča, ale pozor, klub je otevřený a můžete si přečíst, kdo hraje dneska, kdo hraje i zítra. Takže vzhůru za zábavou.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Nežději, už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Pět minut po půl páté, než pro vás budu mít tuhle nabídku, tak jenom lehce připomenu, že i zítra nás čeká relativně příjemné počasí. Třeba na to, aby jsme vyrazili na bitvu Budyně. Ta proběhne zítra, jak už jsem říkal, 8. srpna od 10 do 18 hodin v areálu hradu Budyně nad Ohří. Ten 14. ročník vám nabídne hned dvě bitvy a bohatý doprovodní program. To znamená živá hudba, dobové tance, ukázky řemesel, středověká kuchyně a chybět nebude ani tržiště.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90.

0: 3:45, 2 minuty, muzika pro dobrou náladu, Mandraže a Brouci. Teď tady mám takovou, jako bych to řekl, příběh ze života, aby se dalo říct, protože to už určitě zažil každý z vás. Přijdete, jdete pěšky tedy, přijdete k semaforu pro chodce, samozřejmě svítí červená, ale je tam tlačítko, že jako si můžete zvolit. A tak mačkáte jako blázně, je to klasická lidská reakce, takže jsem se tady díval, protože já jsem teda shodou okolností narazil od nějakých psychologů na nějaký článek, který se týkal právě tady tohodle semaforu, mačkání a podobně. Takový to první zmáčknutí, jako je to takový něco, jestli to prosím, já už bych jako taky šel. Druhý, jako nejsem si tak úplně jistý, jestli mě ten semafor zaregistroval. Pak už jedete jedno za druhým, pak ještě někdo přijde z druhé strany, úplně zbytečně. Ve skutečnosti většina tlačítek na semaforu zareaguje na ten požadavek hned na poprvé. To ostatní, to už je v podstatě jenom takový opakování.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.

0: Ještě minuta a půl a je tu 17. hodina.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí, časí. Myslím si, že víkendová předpověď počasí je bez debat naprosto skvělá, to znamená jak na akce, i tak na nějakou tu turistiku. Doporučoval bych spíš sobotu, to bude menší teplota. Sobotu jasno, až polojasno, 26 až 29, abych byl úplně konkrétní. V neděli už to bude bez mraku a teplot ale půjde vejš, 30 až 33 a to už se turistuje blbě. Pojďme do další hodinky, z té bych vám s dovolením nabídl, no tak je tady Teddy Swims, chystá se do Čech, tak si ho pustíme. Troufnu si tvrdit, že tato hvězda, která tady byla letos vlastně poprvé, vyprodá autůčko naprosto v pohodě.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax

0: Když byla ve středu relaxáda, to znamená její další vydání, čekal jsem, že December 10 se tam jako lehce z novinek procpou, ale neprocpali se. Prostě nedostali moc vašich hlasů, tím pádem jsou v propadlišti dějin a my si je tak čas od času zahrajeme na Radio Relax. Pojďme se podívat do kalendáře. Samozřejmě existuje takový ten oficiální kalendář, svátky, narozeniny a tak dále. A pak je takový ten netradiční, který si vlastně musíte dohledat na internetu a zjistili byste, že dneska třeba slavíme Národní den majáků. Já vím, řeknete si, co tady u nás v Čechách s majákama. Na druhou stranu, jako vemte si, že majáky to jsou takový krásný věže, který v noci chrání lodě. Předpokládám, že mnozí z vás už jste na nějakým tom majáku byli a co si budeme povídat, když už toho všeho máte plný brejle a zuby, jak já říkám, tak ono takový týden na majáku není úplně špatný.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 7. srpna.
3: 7. srpna 1899 se v Praze narodil herec, zpěvák i režisér Oldřich Nový. Přesně 40 let po něm přišel na svět jeho kolega Bronislav Poloček. V roce 1958 spatřil světlo světa v Anglii zpěvák Bruce Dickinson z kapely Iron Maiden. O dva roky mladší je jedna z členek ženského tria Bananarama Jackie O'Sullivan a herec David Duchovny.
4: Mulder?
3: Známý hlavně jako agent Mulder ze seriálu Akta X.
5: Truth is coming.
3: Roku 1975 se v Jižní Africe narodila herečka Charlize Theron.
6: People kill each other every day.
3: Znát jí můžeme z filmu Ian Flux, North Country nebo Monster. Za tento film dostala prestižního Oscara. Roku 1498 dorazil Krištof Kolumbus se svojí výpravou na dovolenou do Karibiku. Nejznámější špionka všech dob, Mata Hari, spatřila světlo světa v roku 1876. O 12 let později byly patentovány otáčivé dveře.

atletice. V 87. měl u soudu v LA velké problémy Ozzy Osbourne. Žalovali ho rodiče teenagera, který si podle jejich názoru vzal život po poslechu nahrávky Suicide Solution. Ozzy byl nakonec osvobozen. Roku 2002 postihly naši republiku nejničivější záplavy v novodobých dějinách. Postiženo bylo 753 obcí, o život přišlo 17 lidí a škody přesáhly 70 miliard korun. Kalendář, významné události a výročí pro dnešní den.

17.17, krásně nám to vyšlo, máme za sebou takovou jako lehkou vzpomínkovou muziku, co si budeme povídat, tuhle tu písničku znáte úplně všichni, málo kdo ovšem ví, že oficiálně, to znamená ten originál, je z roku, no neuvěřitelných, 1967, je od autorské dvojice, to jsem v životě neslyšel, Bud Bacharach a Hal David, a mimochodem úplně první hitovou nahrávku v této podobě a v této skladbě naspívala v roce 67 Dionne Warwick. Potom ale samozřejmě šel čas a nejvíc tuhle tu píseň proslavila Aretha Franklin, tohleto jméno už vám asi možná někomu je známější, jejich verze se vlastně stala takovým tím světovým hitem, jo. A do dneška patří mezi nejznámější soulové nahrávky, nebo soulové nahrávky všech dob. Ale teď se dostáváme k tomu, co jsme slyšeli před chvilinkou. D.M. Johnson navíc není žádná klasická popová hvězda, proto jsem o něm nikdy nic moc jako neslyšel, ani žádnou další muziku. David Michael Johnson, on trávil tu většinu času na divadelních prknech. On totiž hlavně byl muzikálový zpěvák. No a tady si prostě jenom s jednou písničkou odskočil a ono se to prosadilo.

0: hezké letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2 minuty po půl šesté, pojďme se podívat na dálnice. Začneme u D11, zhruba na 60. kilometru na trase z Prahy. Se stala dopravní nehoda, 3 havarovaný auta, neprůjezdní levý jízdní pruh, to znamená jasná klasická překážka na vozovce. Pokud projíždíte, tak dávejte pozor, jestli je to průjezdný. Na místě jsou složky IZS a jsou to 2 osobáky a 1 dodávka. Na D1, zhruba na 69. kilometru na trase Praha, směr státní hranice, znamená Polsko, stojí porouchané vozidlo. Já jsem teda teďka se díval na kamery, ale nic jsem tam neviděl, ani žádný kolony, tak to berte jenom v potaz, že už to může být odstraněný, ale aby vás to nepřekvapilo. Za to na D1, zhruba na 20. kilometru na Brno, je drobátko víc zuštěný provoz, tam ty kolony očekávejte určitě, projel jsem 3 kamery a na všech jsou, jako pomalinku to narůstá, až potom to začne. Je to rána. Jinak ve směru na D1 z okruhu i opačně na D7 taky počítejte s tím, že to není úplně nejjednodušší průjezd. No a možná, protože tam už by to mělo být odklizený, tam nejsou kamery, tam to nevidím, na D7, 3. kilometr mezi Prahou a Chomutovem bylo porouchané vozidlo, které zasahovalo do pravého jízdního pruhu. Ale říkám, tam není vidět a mělo by být už odstraněný, ale je dobrý s tím radši počítat.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Petra Rychlého a kapely Speedybem. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou

0: styl a samozřejmě hlas, to je muzika, která je velmi snadno rozpoznatelná. Pet Shop Boys, já je mám hrozně rád, a jejich věc, která se jmenuje Loneliness. Máme 4 minuty po 6:45, pomalinku, ale jistě směřujeme k celé a hned po celé se vydáme směr Poděbrady do psího útulku Harik. Asi víte, že pokud teda posloucháte Radio Relax, že vždycky v pondělí a v pátek pomáháme psím útulkům. Tentokrát to právě bude Harik v Poděbradech, už tam na vás čeká Artur, už jsme ho dneska, nebo ne dneska, v pondělí jsme ho už jednou inzerovali a myslím si, že kdybyste se jako chtěli podívat už dopředu, abyste jako měli snadnější rozhodování, tak se mrkněte na www.radio-relax.cz, protože za chvilku o něm budeme mluvit.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Don't cry, baby. Za minutu, 18. hodina, tady páteční večer.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Předpověď v podstatě do dvou vět. Zítra jasno až polojasno, 26 až 29, v neděli bez mraků 30 až 33. Teď už maximálně muzika, kterou vám můžu nabídnout do téhleté hoďky. Katy Perry, Last Friday Night. Zahrajeme na relaxu už za pár minut a taky, jak jsem slíbil, podíváme se do psího útulku Harik. Vyrazíme směr Poděbrady, tak doufám, že bude na dálnici celkem v pohodě.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop. Relax Radio. Relax.

0: Tak dneska ještě jednou pohled do naší relaxácké hitparády, tedy do relaxády Justy a spolu s ní zpěvačka Sam Harper, skladba Just a Little. Myslím si, že jako má to ty správný grády a tempo, aby vás to trochu naladilo na večerní zábavu. Mimochodem Justy je DJka a producentka, pochází sice z Litvy, ale dlouhodobě žije v Dánsku, to je hodně sympatický. No a tadyhle k téhleté písnice se spojila s britskou zpěvačkou Sam Harper, že ve dvou se to lépe táhne, to je jasný. No a nezní to špatně.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: motivace, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Tak pojďme na to. Základní informace www.radio-relax.cz. Tam najdete na sekci pejskostránka, rozkliknete a jeden z prvních dvou psů se jmenuje Artur. Říkejme mu Arťa, jak je tady napsáno. Je mu 10,5 roku, je stále vitální, váží okolo 30 kg, není to žádný drobek, ale na druhou stranu je klidnější povahy, na vodítku ho chodí klidně, bez tahání je poslušný a ovládá základní povely. Pokud byste se na něj chtěli podívat, tak od toho jsou právě ty stránky, protože když si ho rozkliknete, toho Artura, tak tam uvidíte dvě fotky, vypadá fakt jako naprostý pohodář. Vyrazit pro něj musíte ovšem do psího útulku Harik v Poděbradech. Jsou tady Včka, je tady dokonce i telefon, takže kdyby se vám tam fakt jako hodně chtělo, můžete vyrazit klidně už zítra. Nikdy nepohrdne jídlem, to znamená, bude s váma určitě sedět u stolu. Znáší veterinu i jízdu autem. Na jiná zvířata není zvyklý, ale s venkami je snášenlivý, tomu rozumím. Pejsky si vybírá, to je jasný. Dokonce byl zvyklý i na děti, ale to už bych asi nechal na dohodě. Kdysi žil v domku se zahradou, se spaním uvnitř a poslední půl rok žil v bytě. Důležitá informace nakonec, je čistotný, nic neničí, ani netrhá a čeká na nového pánička nebo paničku, jako vypadá velmi natěšeně. Tak pokud scháníte parťáka domů, tak vyražte směr Poděbrady. Artur už na vás čeká.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax.

byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

Samozřejmě při pátečním večeru musíme juknout i na sociální sítě. Kolega Honza ještě než odfrčel směr Zlín, tak jako v podstatě ukázal, jakou radost má z toho, že máme před sebou dva dny volna. Já tam pro vás mám, jak bych to řekl, no takovou jakože hádanečku, aby nám nezakrnil ten mozek takhle před víkendem těsně. A mě berte to jako třeba takovou hádanku na večer, kdybyste náhodou neměli co na programu a nevěděli jste kam vyrazit. To můžete si to dát jako rodinka.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Tohle muziku určitě znáte od Stinga. Tenhle ten kabátek, který jste poslouchali před chvilinkou, mu dali Marshmallow. Sting, samozřejmě, byl s nima v partě, to je jasný, ale aby tam nechyběla ženská, tak si vzali k tomu Pink. Tu písničku nazvali Dreaming, já si při ní podňupával nohou a možná jsem si tak trošičku zpíval. Když už jsme o zpívání, tak jako chtěl jsem udělat takový oslý můstek. Zpíváte si v autě? Jako já znám pár lidí, kteří nikdy nespívají, ale v autě, a bohužel občas zapomínají i to, že tam jedu s nima, tak jakože zpívají. Psychologové tomu říkají, tím, že zpívají v autě, efekt soukromé bubliny. Jo, takže auto pro vás vlastně vytváří pocit bezpečí a takový jako anonymity, takže tam nejenom, že zpíváte, ale dokonce, a to teda já třeba tím trpím docela dost, mluvíte sami se sebou, já si vlastně předříkávám, když jedu na nějakou akci, tak třeba ty vstupy, jako jak by to mohlo vypadat a tak dále, a nebo, to je další věc, nahlas si tam opakuju, co někomu chci říct. To, že to pak řeknu úplně jinak, to je další věc, ale jako přípravu, to si dělám v autě. Auto je pro mě prostě taková soukromá bublina. Myslím si, že zdaleka nejsem sám.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Tak jsme to společně dotáhli až k 19. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. A ještě rychlá předpověď na víkend. Sobotu jasno až polojasno, 26 až 29, to vypadá velmi příjemně. V neděli to bude dokonce bez mraku a teploty půjdou nahoru 30 až 33 stupňů. A teď muzika, na kterou se v této hodině mezi 19. a 20. hodně těším. No už asi hodinu a půl o ní vím a ona to přijde. Už za chvíli zavzpomínáme na australské Inexis a Disappear si zahrajeme společně.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio. Yeah, I-

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: zlobit.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. srpna.
2: 8. srpna 1786 byla poprvé zdolána nejvyšší hora Evropy, Mont Blanc. 1929, to je rok, ve kterém tento den německá vzducholoď Graf Zeppelin odstartovala na cestu kolem světa. Roku 1961 se narodil rockový kytarista The Edge z legendární formace U2. V roce 1815 vyplul Napoleon Bonaparte do exilu na ostrov svaté Heleny. Roku 1900 se v Bostonu konal první tenisový Davis Cup. Roku 1974 se narodil Brian Harvey, to je ten nejznámější z chlapecké skupiny East 17. O dva roky méně je Joshuovi, jednomu z NSYNC.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.
2: V roce 1963 se uskutečnila takzvaná velká vlaková loupež. Při přepadení poštovního vlaku z Glasgow do Londýna se ztratily bankovky za víc jak 2,5 milionu liber. Rok na to Rolling Stones poprvé vystoupili v Holandsku. Přesně po 20 letech atlet Carl Lewis vyhrál 3 ze 4 medailí na letní olympiádě. Psal se rok 1988, když se ruská armáda stáhla z Afghánistánu po 9 letech války. Ročník 1937 je Dustin Hoffman, americký herec a držitel 2 Oscarů. Znát ho můžeme z filmu Rain Man nebo z komedie Fotr je Lotr.
0: Relax Radio. Relax Radio.